0: Transformer 1 to dispatch. Hey, man, did you copy my staff?
1: I did.
0: 10-4.
2: I'm heading out to 281 Santa Clara.
0: Nine six five. Six five. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5. 6 5